Lagrácová a Milan Jeluš. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.